řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni, kde ty kytky jsou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: slovenské a české pesničky. Rádio Melody.
1: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie. Prego, u

0: Uděláme teď. Já řku do toho jdu na půl se svou sestrou. Ta nám bude dělat zeď.
1: A zahyctěný soud napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak,

0: Haló, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. 1,

0: prichádza nová česká komédia Bardotky.
1: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
0: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Pořízková.
1: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
0: Bardotky v kinách od 20. augusta.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

nezmení na ventilke. Ako poriadok náhrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

rozoberáme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

0: Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka Rádia Melody.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,